0: Druhá složka kultura pokrývá ostatní kulturní a kreativní odvětví. Zaštiťuje hudbu, literaturu, architekturu, kulturní turistiku, herectví, zpěv a výtvarnou tvorbu. Zkrátka nabízí financování projektům, na kterých se podílí více států. Pokud třeba studujete divadlo v Praze, ale rádi byste sdíleli pódium s kolegy z Berlína nebo z Vídně, tato složka kreativní Evropy je tu přesně pro vás. Složka kultury organizuje všemožné akce, které vyzdvihují dovednosti a kreativitu. Třeba prostřednictvím cen za literaturu, hudbu, architekturu a další odvětví.
1: Skvělým bonusem je i fakt, že podporuje programy mobility. Může vám pomoci vyrazit za prací do zahraničí, rozšířit si obzory, oslovit nové diváky a učit se od ostatních. Zpřízněný program Kultura hýbe Evropou vám k tomu nabízí vše potřebné. Poskytuje totiž cestovní granty umělcům a kulturním profesionálům ze všech 40 zemí, které se do kreativní Evropy zapojují. Představte si něco jako kulturní Erasmus. Cestování, ubytování a nové, unikátní možnosti spolupráce. Tohle nám o příležitostech, které Kultura hýbe Evropou nabízí, pověděla Katie Loryová, vedoucí irské kanceláře Kreativní Evropy.
2: Pokud chcete své umělecké dovednosti nebo svou organizaci rozvíjet na mezinárodní evropské úrovni, Kreativní Evropa je pro vás ideálním nástrojem, jak navázat partnerství a vyzkoušet si jiné modely. Někteří lidé si udělají jen krátkou návštěvu, jiní zůstanou déle. Všechno je velmi flexibilní a zároveň bezpečné. Jestli si chcete rozšířit profesní obzory, náš program může být skvělým prvním krokem. This can be a good starting point.

0: Třetí část programu tvoří mezioborová složka. Točí se okolo inovací, spolupráce napříč obory a adaptace na digitální éru. Iniciativy jako Creative Innovation Labs mají pomáhat kulturnímu a kreativnímu odvětví poradit si se společnými problémy a hledat pro ně neotřelá řešení. Financuje projekty, ve kterých se mísí kreativita, technologie a různé stránky umění. Pokud ve svém projektu mixujete divadlo s virtuální realitou, vylepšujete svou hudbu umělou inteligencí nebo kombinujete videohry a literaturu, podporu pro svůj projekt najdete právě tady.
1: Jak se můžete zapojit vy? Ať už jste student, začínající tvůrce nebo profesionální umělec, můžete na to jít třemi způsoby. Za prvé, zůstaňte v obraze a odpovídejte na grantové výzvy. Vzdělávací organizace Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu výzvy k předkládání vlastních projektů publikuje pravidelně. Přihlásit se mohou jednotlivci, skupiny i celé organizace a na webových stránkách agentury najdete všechny informace o tom, kdy se vám naskytne další příležitost své nápady realizovat. Za druhé, kontaktujte nás. Požádejte o pomoc pobočku Kreativní Evropy ve své zemi. Může vám lépe vysvětlit kritéria, pomoci vám sepsat žádost a dát vám kontakt na potenciální partnery z celé Evropy.
0: A za třetí, nebojte se snít. Kreativní Evropa podporuje nápady, které nelze jen tak zaškatulkovat. Pokud je vaše dílo netradiční, boří hranice nebo spojuje komunity, jste na správném místě. Když jsme se zeptali ředitelky oddělení Kreativní Evropy v Evropské komisi Judith Pitkokové, jak program přispěl neziskové organizaci Fedora k jejich snaze budovat lepší budoucnost, řekla nám.
2: Promluvili jsme si o hlavním poslání programu a já jim vysvětlila, že se snažíme uchovat naše kulturní dědictví. Přesně to taky děláme. Zároveň ale vytváříme i naši budoucnost. Kulturu máme všichni v genech a dívat se na naše dědictví novým úhlem pohledu nebo mu dát nový význam, to je pro nadcházející generaci nesmírně důležité.

0: Konrad Adenauers största styrka var utrikespolitiken. Hans erfarenheter från andra världskriget hade övertygat honom om att enhet och samhörighet var det enda sättet att uppnå varaktig fred och stabilitet i Europa. 1963 skrev Frankrike och Tyskland under ett vänskapsfördrag, det så kallade Élysée-fördraget. Det var en viktig milstolpe på försoningens väg efter ett århundrade av fientlighet. Adenauers politiska strategi och hans vision för Tysklands roll i Europa visades tydligt i fördraget. Men samtidigt som Adenauer förespråkade enighet och samhörighet i Europa och drev på den fransk-tyska försoningsprocessen förblev hans eget land delat i två. Som om det inte räckte restes Berlinmuren 1961, bara några veckor innan det skulle hållas val i Västtyskland. Men den här politiska utvecklingen hindrade inte Konrad Adenauer från att vinna sitt fjärde förbundsdagsval, varefter han styrde landet genom en koalition mellan hans eget parti CDU, dess bayerska motsvarighet CSU och det liberala FDP. Enligt överenskommelse avgick han som förbundskansler 1963 efter en halv mandatperiod. 1966 avgick han även som partiledare för CDU och hans politiska karriär var till ända. Konrad Adenauer, som kallats De Alte, eller Den Gamle, dog den 19 april 1967 vid 91 års ålder. Han hyllades världen över som en politiker som gett tyskarna sin frihet, sitt välstånd och sin välfärdsstat, men också som en förgrundsgestalt i skapandet av det Europa vi har idag. Walter Hallstein, den europeiska ekonomiska gemenskapens första ordförande, berättade med följande ord vad Adenauer betytt för den europeiska politiken.
1: In jeder politik.
0: Politikens styrka är det hopp som finns i den. Och i den europeiska politiken finns det väldigt mycket hopp. Det har vi i allt väsentligt denna man att tacka för. Och därför hedrar vi nu hans övertygelse och politiska livsverk. Lebensleistung. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Wer als Abgeordneter ins Europäische Parlament gewählt wird, kann verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Die Mitglieder des Parlaments können zum Beispiel Ausschüssen beitreten, das Amt des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten übernehmen oder auch Wahlbeobachter werden. Letztere spielen im Parlament eine wichtige Rolle, auch wenn nicht oft über sie gesprochen wird.
3: In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was es heißt, Wahlbeobachter zu sein. Wir erklären Ihnen, wer dafür in Frage kommt und was genau die Wahlbeobachter des Parlaments machen.
2: Wahlen sind die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Es ist daher sehr wichtig, dass sie gerecht, frei und demokratisch ablaufen. Um sicherzustellen, dass das der Fall ist, gibt es Wahlbeobachtungen. Das Europäische Parlament spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf Einladung nationaler Behörden entsendet es Delegationen, um Wahlen in verschiedenen Staaten zu beobachten.
3: Seit 1994 beobachtet das Parlament Wahlen in Drittstaaten. Die Delegationen, die es dazu entsendet, arbeiten eng mit dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und einschlägigen internationalen Organisationen zusammen. In den letzten 20 Jahren führte die EU über 200 Wahlbeobachtungsmissionen in rund 75 Staaten durch.
2: Heute entsendet das Parlament jedes Jahr bis zu 12 Delegationen, die auf der ganzen Welt Wahlen beobachten. Diese Delegationen schließen sich in der Regel bereits laufenden Missionen an. Das könnten Missionen der EU sein, aber auch des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, das der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angehört. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments spielen bei diesen Missionen eine wichtige Rolle. Jede Wahlbeobachtungsmission der EU wird von einem Mitglied des Parlaments geleitet, dem sogenannten leitenden Wahlbeobachter. Wer mit dieser Aufgabe betraut wird, entscheidet der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig Vizepräsident der Kommission ist.
3: Den Wahlbeobachtungsdelegationen gehören normalerweise 7 Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen an. Während ihrer 4- bis 5-tägigen Mission treffen sie sich mit lokalen Behörden, Parteien, regierungsunabhängigen Organisationen und anderen Wahlbeobachtern. Die Wahlen selbst beobachten die Abgeordneten von Anfang bis Ende. Sie sind dabei, wenn die Wahllokale geöffnet bzw. wieder geschlossen werden, sie verfolgen die Stimmabgaben und sie überwachen die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen und anderswo. Auch nehmen sie an der abschließenden Pressekonferenz teil und stellen dort ihre vorläufigen Ergebnisse vor.
2: Abgeordnete wissen sehr gut, welche Herausforderungen mit Wahlen einhergehen, da sie ja auch selbst für ein Amt kandidiert haben. Dank ihrer Erfahrung haben sie einen ganz eigenen Blick auf die Abläufe und können sie gut überwachen. Ihre Anwesenheit erhöht auch die Sichtbarkeit und Legitimität der Wahlbeobachtungsmissionen.
3: Für die Abgeordneten, die an den Missionen teilnehmen, gilt selbstverständlich ein strenger Verhaltenskodex. Sie müssen etwa Interessenkonflikte vermeiden und dürfen sich nicht in die Wahl einmischen. Auch dürfen sie ihre Meinung zu Kandidatinnen und Kandidaten oder politischen Themen erst dann sagen, wenn die offizielle Pressekonferenz vorbei ist. Das soll sicherstellen, dass ihre Beobachtungen neutral und glaubwürdig sind.
2: Wie wichtig Wahlbeobachtungsmissionen für den Erhalt der Demokratie sind, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2023. Eine EU-Wahlbeobachtungsmission in Simbabwe stellte fest, dass der rechtliche Rahmen für die Wahlen zwar den internationalen Normen entsprach, sie in ihrer Umsetzung jedoch zu wünschen übrig ließen. Das führte dazu, dass nicht alles gerecht ablief und Wählerinnen und Wähler sich eingeschüchtert fühlten. Der ehemalige Abgeordnete und leitende Beobachter Fabio Massimo Castaldo erklärte, dass den Wahlbeobachtern Steine in den Weg gelegt wurden, obwohl Simbabwe zuvor zugestimmt hatte, sie am Wahlprozess teilhaben zu lassen. Dadurch wurde klar, dass der Staat noch einen langen Weg vor sich hat, bis er den regionalen und internationalen Wahlstandards gerecht wird.
3: Dieses Beispiel zeigt, dass die Wahlbeobachtungsmissionen des Parlaments unglaublich wichtig sind, um Demokratie auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu fördern. Indem sie Wahlprozesse eingehend prüfen und auf unabhängige und unparteiische Weise bewerten, helfen Wahlbeobachter Staaten dabei, gerechte, freie und demokratische Wahlen abzuhalten.
2: In dieser Sendung wurde die wichtige Rolle der Wahlbeobachter des Europäischen Parlaments beleuchtet. Mehr über die hier erwähnten Ausschüsse oder das Amt des Präsidenten bzw. der Vizepräsidenten erfahren Sie in den anderen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Meta jiseħħu diżastri naturali, l-Ewropa turi s-solidarjetà tagħha permezz ta' appoġġ prattiku. Illum se nkunu qed inħarsu lejn waħda mill-logħod ewlenin tal-Unjoni Ewropea li tgħin lill-pajjiżi jerġgħu jqumu fuq saqajhom wara diżastru. Din tissejjaħ il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Il-fond twaqqaf fl-2002 wara li jarar devastanti laqat l-Ewropa ċentrali. Il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea qablu li meta l-pajjiżi jiffaċċjaw diżastri naturali kbar, ikollhom bżonn appoġġ fil-pront u affidabbli. Dan ma jinkludix biss servizzi ta' emerġenza, iżda wkoll għajnuna finanzjarja biex tissewwa l-infrastruttura essenzjali. U kien għalhekk li jinħoloq il-Fond ta' Solidarjetà.
5: Ejja niskopru kif jaħdem. Meta pajjiżi jew reġjun jintlaqat minn diżastru bħala rar, maltempata, terremot jew jiżbrofa xi vulkan. L-autoritajiet nazzjonali għandhom tnax il-ġimgħa biex japplikaw għall-għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Huma jridu jissottomettu stima ta' ħsara totali, dejta li turi l-iskala tad-diżastru u dettalji tal-miżuri urġenti li jkollhom bżonn appoġġ għalihom. Il-Kummissjoni Ewropea mbagħad tivvaluta t-talba. Jiet tivverifika jekk id-diżastru jissodisfax il-kriterji u tikkonferma li ma huma l-azzjonijiet tar-kupru li l-fond jista' joffri appoġġ għalihom. Wara dan il-pass, il-Kommissjoni tipproponi pakketta għajnuna li jrid jiġi approvat kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. La darba l-pakketta għajnuna jiġi approvat, il-fondi jistgħu jiġu rilaxxati malajr biex jippermettu li jibda x-xogħol tar-rikostruzzjoni. Madankollu għad hemm xi problemi bil-mod kif jaħdem il-fond. Diversi pajjiżi eliġibbli għadu jkollhom jistennew żmien twil qabel ma jirċievu appoġġ. Dan idewwem l-isforzi ta' rikostruzzjoni fuq il-post. Spiss jinħass li l-proċeduri tal-fond jimxu bil-mod wisq u li huma komplessi żejjed. Fil-fatt ħafna jargumentaw li t-ħaffif tal-ħlasijiet għandu jkun priorità għall-futur.
4: Il-Parlament Ewropew jaqdir walew lini biex il-Fond ta' Solidarjetà jibqa' ġust, effiċenti u reattiv. Bħala koleġislatur u bħala waħda mill-ferat tal-Awtorità Baġitarja tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament irid japprova kwalunkwe użu tal-fond qabel ma jkunu jistgħu jiġu rilaxxati l-flus. Il-membri tal-Parlament Ewropew jiflu l-mod kif jintefqu l-fondi u jagħmlu pressjoni biex il-proċeduri jitħaffu jsiru aktar sempliċi. Barra minn hekk jaħdmu biex jaraw li s-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea tilħaq lill-komunitajiet affettwati mingħajr dew minn. Il-Fond ta' Solidarjetà huwa ffinanzjat direttament mill-Baġit tal-Unjoni Ewropea. Kull sena ammont ta' madwar 1.2 biljun euro jitwarrapa l-emerġenzi, iżda dan il-limitu huwa wieħed flessibbli. F'każ li jseħħu diżastri fuq skala eċċezzjonali, l-Unjoni Ewropea tista' żżid flus addizzjonali billi tuża fondi mhux minn fuqha mis-snin preċedenti. L-Unjoni Ewropea tista' wkoll iżżid ma' dan l-ammont billi tagħmel aġġustamenti baġitarji dement li l-Parlament u l-Istati Membri jaqblu. Mill-2002 il hawn, il-fond ipprovda kważi 9 biljun euro fajnuna lill-24 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, lir-Renju Unit u lill-pajjiżi kandidati bħall-Albanija, il-Montenegro u s-Serbja.
5: Ejja nħarsu lejn żewġ eżempji reċenti. Fl-2021, il-Ġermanja ntlaqtet minn għarar serju. Kien wieħed mill-ar diżastri naturali fl-istorja tal-pajjiż. Mill-anqas 196 persuna tilfu ħajjithom u l-arar ikkawża biljuni ta' euro fi ħsarat. L-Unjoni Ewropea għamlet 600 miljun euro disponibbli mill-fond biex tappoġġja l-ħidma ta' rikostruzzjoni. Fl-2025, il-Parlament approva il-fuq minn biljun euro fajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà għal Spanja u Franza. Spanja ġarbet arar serju fir-Reġjun ta' Valencia f'Ottubru 2024. Il-flus mill-fond qed jgħinu biex jitnatfu z-żoni li ġarbu l-ħsara u biex jissewwew it-toroq, in-networks tal-elettriku u s-sistemi tal-ilma. Ftit wara li seħħ id-diżastru f'Spanja, ċikluni qawwija laqtu t-territorji Franċiżi ekstra-Ewropej ta' Mayotte u Reunion. Il-flus mill-Unjoni Ewropea għenu biex jiġu rkuprati s-servizzi essenzjali mill-enerġija u l-ilma sal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u tal-edukazzjoni.
4: Minn April 2020 il hawn, bħala parti mill-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tiġġieled il-pandemija tal-coronavirus, il-kamp ta' applikazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà GSTs biex ikopri emerġenzi kbar tas-saħħa pubblika. Dan jinkludi loti ta' għajnuna lin-nies meta jseħħu kriżijiet tas-saħħa u miżuri intisi biex irażnu t-tixrid ta' mard infettiv. Dawn l-eżempji kollha juru kif taħdem is-solidarjetà fil-prattika. Il-pajjiżi Ewropej jgħinu lil xulxin biex flimkien jerġgħu jqumu fuq saqajhom, jirkupraw u jimxu l-quddiem. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
6: Dostu pani svugdje, u vašem automobilu, kod kuće, na mobitelu, a on je radio, što drugo. 13. veljače obilježava se Međunarodni dan radija. Tim povodom osvrnut ćemo se na taj pouzdani medij koji je jednom spasio i Eiffelov toranj. Pojavu radija omogućio je niz tehnoloških inovacija iz 19. stoljeća. Amerikanac Samuel Morse izumio je telegraf, Njemac Heinrich Rudolf Hertz otkrio je radiovalove, a 1899. Talijan Guglielmo Marconi uspostavio je prvu radiovezu preko La Manche. U Francuskoj je u prosincu 1921. novo osnovani radio Tour Eiffel počeo s emitiranjem prijenosom jednog koncerta. A samo koju godinu prije toranj je trebao biti srušen. Da, dobro ste čuli. Eiffelov toranj sagrađen je za svjetsku izložbu u Parizu 1899. i trebao je biti demontiran 20 godina kasnije. Spasila ga je funkcija divovskog radioodašiljača, a ugradnjom 12 metara visoke antene njegov je vrh dosegnuo visinu od 324 metra. No vratimo se kratkoj povijesti radija. Neki se možda sjećaju da su njihovi bake i djedovi imali goleme radioprijemnike. Njih su poslije Drugog svjetskog rata zamijenili manji tranzistori i od tog trenutka radio se mogao slušati svugdje. Tijekom 80. i 90. godina prošlog stoljeća došlo je do digitalne revolucije, kad je modulirani radioval ustupio mjesto digitalnom zemaljskom radiju i emitiranju putem satelita. Početkom novog tisućljeća nastupilo je doba podcasta i internetskog radija. Tako je radio održao korak s vremenom. Ustoličio se kao moćan instrument za slavljenje raznolikosti čovječanstva koji nudi javnu tribinu za demokratske rasprave. I dalje je među najčešće konzumiranim medijima na svijetu, a upravo je zato Europski parlament odlučio proizvoditi radijske sadržaje. Naše sadržaje možete, među ostalim, poslušati i na stranici Europarl Audio.
7: Čezatlantska trgovina sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. V tem podcastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitici vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitici so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je dejal:
8: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
7: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali tem okrutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji sprejeti z veliko večino evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
9: El Parlamento Europeo no solo está conformado por diputados y diputadas. Detrás de esta enorme institución hay miles de personas que trabajan cada día y velan por que la Unión Europea sea más accesible, práctica y transparente para la ciudadanía. Por ello, ante la complejidad de gestionar una institución con tanto personal, son indispensables órganos como la Mesa. La Mesa, con M mayúscula, es uno de los dos órganos rectores del Parlamento Europeo, junto con la Conferencia de Presidentes. Está compuesta por la Presidencia del Parlamento Europeo, las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores y cuestoras elegidos por el Pleno para un mandato renovable de 2 años y medio. En caso de empate de votos en las deliberaciones de la Mesa, la Presidencia tiene voto de calidad. Por su parte, los cuestores y cuestoras tienen voz consultiva en la Mesa, por lo que asisten a sus reuniones a título informativo, pero no pueden participar en las votaciones. La Mesa desempeña numerosas tareas administrativas y financieras intraparlamentarias. Es la instancia competente de cualquier cuestión relativa al funcionamiento interno del Parlamento. Elabora el presupuesto preliminar del Parlamento y decide sobre todas las cuestiones relativas a la administración, el personal y la organización. Por ejemplo, gestiona la política inmobiliaria de la institución, se ocupa de las dietas y los gastos del funcionariado y elabora las directrices del Parlamento, especialmente en materia de teletrabajo. Además, atiende las solicitudes relativas al desarrollo de las sesiones y puede autorizar reuniones de comisiones y delegaciones fuera de los lugares habituales de trabajo. También elabora el estado de previsiones de los gastos del Parlamento. Por otro lado, decide la cuantía de las asignaciones concedidas a los partidos políticos representados en el Parlamento y el tiempo de que disponen los plenos cada uno. Pero eso no es todo. La mesa nombra al secretario o secretaria general del Parlamento, que dirige los servicios administrativos de la institución, y determina la composición y la organización de la Secretaría General. La mesa suele reunirse una vez al mes para cumplir todas sus funciones. Sus actas se traducen a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. A continuación, se imprimen y se distribuyen a todos los diputados y diputadas, que pueden formular preguntas sobre las actividades de la mesa. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
10: Cancerul este a doua cauză de deces în țările Uniunii Europene, după bolile cardiovasculare. În fiecare an, aproape 3 milioane de oameni sunt diagnosticați cu această boală, iar peste 1 milion de persoane își pierd viața din cauza ei. Deși responsabilitatea pentru politicile în domeniul sănătății le revine în primul rând țărilor membre, combaterea cancerului este una dintre prioritățile Uniunii Europene. În acest podcast vom afla mai multe despre Planul European de Combatere a Cancerului. Cancerul poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă, sex sau statut social, și pune o presiune enormă asupra sistemelor medicale europene. Într-un fel sau altul, ne preocupă pe toți. Fiecare dintre noi cunoaște pe cineva care a fost afectat de cancer sau care și-a pierdut viața din cauza lui. Organizația Mondială a Sănătății definește cancerul drept termen generic pentru un grup mare de boli care pot afecta orice parte a corpului. O caracteristică specifică a cancerului este dezvoltarea rapidă a unui număr neobișnuit de mare de celule anormale, care apoi pot invada părți adiacente ale corpului și se pot răspândi în alte organe. În fiecare an, în Uniunea Europeană, aproape 3 milioane de oameni sunt diagnosticați cu cancer și peste 1 milion își pierd viața din cauza acestei boli. Pandemia de COVID-19 a afectat grav îngrijirea bolnavilor de cancer și a îngreunat prevenirea, diagnosticarea, tratarea și accesul la medicamente. Și cercetarea oncologică a avut de suferit, deoarece au fost amânate anumite studii clinice. Potrivit Organizației Europene de Combatere a Cancerului, circa 100 de milioane de teste de screening nu au putut fi efectuate în timpul pandemiei, ceea ce înseamnă că este posibil ca 1 milion de cazuri de cancer să fi rămas nediagnosticate. Astăzi, în Europa trăiește o zecime din populația lumii, dar care include un sfert din cazurile de cancer de la nivel mondial. Dacă nu se iau măsuri ferme, numărul de vieți pierdute din cauza cancerului va crește în Europa cu aproape un sfert până în 2035, iar cancerul va deveni astfel principala cauză de deces în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană dorește ca toate țările ei membre să își unească forțele pentru a îmbunătăți prevenirea, tratarea și îngrijirea ulterioară în cazul bolilor precum cancerul. La începutul anului 2021, Comisia Europeană a prezentat Planul European de Combatere a Cancerului. El stabilește acțiuni care să sprijine și să coordoneze eforturile în fiecare etapă a bolii, adică pentru a preveni, depista timpuriu, a diagnostica și a trata boala, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu cancer și a supraviețuitorilor. Planul este o inițiativă majoră care face parte din Uniunea Europeană a Sănătății. El se alătură și altor priorități ale Uniunii, precum misiunea Uniunii Europene privind cancerul din cadrul strategiei Orizont Europa, strategia farmaceutică, strategia de la fermă la consumator și spațiul de date privind sănătatea în Uniunea Europeană. Printre aspectele comune se numără cercetarea și inovarea, medicina digitală și personalizată și reducerea inegalităților legate de cancer în Uniune. Planul, care are 7 priorități tematice, va fi pus în aplicare în următorii ani. El se axează pe principalii factori de risc prin acțiuni precum limitarea consumului de tutun și alcool sau reducerea poluării mediului și a expunerii la substanțe periculoase. Planul urmărește și să promoveze o alimentație sănătoasă și activitatea fizică. Un alt obiectiv este folosirea vaccinurilor pentru a elimina cancerul de col uterin și alte tipuri de cancer cauzate de papilomavirusurile umane. Se va înființa un grup european care va monitoriza punerea în aplicare a planului de combatere a cancerului și care va lucra îndeaproape cu Parlamentul European, cu țările membre ale Uniunii și cu alte părți interesate. Recent, Comisia Europeană a prezentat și ea o nouă modalitate de a ajuta țările Uniunii să convingă mai mulți oameni să participe la programele de screening. Astfel, ea urmărește să atingă obiectivul stabilit în Planul European de combatere a cancerului de a oferi screening-uri pentru cancerul de sân, colorectal și de col uterin pentru 90% dintre persoanele care se califică până în 2025. Ar trebui luată în considerare și extinderea screening-ului pentru a include cancerul de prostată, cancerul pulmonar și cel gastric, în funcție de cercetările viitoare. În septembrie 2020, Parlamentul European a înființat o comisie specială pentru combaterea cancerului. Rolul ei este de a revizui acțiunile întreprinse de Uniune pentru a combate această boală și de a sugera îmbunătățiri. La un an și jumătate de la înființarea ei, eurodeputații au adoptat raportul final al Comisiei Speciale. Ei au recomandat îmbunătățirea ale măsurilor europene referitoare la gestionarea factorilor de risc, cum ar fi consumul de alcool și de tutun, la extinderea screening-ului și la creșterea fondurilor pentru cercetare. Lupta împotriva cancerului este una dintre principalele acțiuni ale Uniunii Europene a Sănătății. Uniunea trebuie să acționeze mai ferm pentru a proteja mai bine cetățenii și a le garanta cele mai inovatoare tratamente oriunde s-ar afla în Uniunea Europeană. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
11: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2025. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού Lux 2025 είναι οι εξής: Animal, Dahomey, Flow, Intercepted και Julie Keeps Quiet. Το Animal είναι μια δραματική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελληνίδας κινηματογραφίστριας Σοφίας Εξάρχου. Κάτω από τον καυτό ήλιο των ελληνικών νησιών, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Αρχηγός της ομάδας είναι η Κάλια. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση της δουλειάς αυξάνεται, οι νύχτες αφήνουν τα σημάδια τους στις ζωές των πρωταγωνιστών, ενώ ο αγώνας της Κάλιας φανερώνεται στο σκοτάδι. Κάθε βράδυ όμως, που οι προβολείς ανάβουν, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

0: dad, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Film měl premiéru v srpnu 2023 na 76. ročníku filmového festivalu v Locarnu, kde soutěžil o Zlatého leoparda a jeho tým si odnesl cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Získal také Zlatého Alexandra na 64. ročníku filmového festivalu v Soluni. Daomé je dokumentární film z roku 2024, který režírovala francouzsko-senegalská režisérka a herečka Mati Diop. Na konci roku 2021 se 26 královských pokladů z Dahomejského království chystá opustit Paříž a vrátit se do země svého původu, dnešní Beninské republiky. Tyto artefakty a tisíce dalších ukořistili v roce 1892 francouzské koloniální jednotky. Jak mají lidé na jejich návrat zareagovat, když se tyto poklady předků vracejí domů do země, která musela v jejich nepřítomnosti jít dál? Mezi studenty univerzity v Abomey-Calavi se rozpoutá vášnivá diskuze.

Film Dahomey je koprodukcí Francie, Senegalu a Beninu. Měl premiéru v únoru 2024 na 74. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu, kde získala Zlatého medvěda za nejlepší film. Flow je animovaný fantasy snímek z roku 2024, který režíroval lotyšský filmař Gins Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese.

0: Snímek Flow byl vybrán k premiéře v sekci Un certain regard na filmovém festivalu v Cannes v roce 2024. Na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy v roce 2024 byl ověnčen cenami Poroty i publika a v kategorii celovečerních filmů získal cenu nadace Gana na podporu distribuce. Intercepted je dokumentární film o následcích ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Film režírovaný ukrajinskou filmařkou Oksanou Karpovič zachycuje zkázu, která postihla ukrajinské vesnice, města, domy a dálnice. Nabízí blízký pohled na oblasti, do kterých se po osvobození od ruské okupace znovu vrací život. Dodává tím naději a vyvažuje hrůzy, na které se zaměřují média. Celým filmem se prolíná tíživá zvuková stopa. Posloucháme nahrávky telefonních hovorů mezi ruskými vojáky a jejich rodinami, které v roce 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, vše domov, že mě pochránil, de?
2: Da nie, čo ty, čo chránit, ráno ještě. Ráno ještě. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Snímek Intercepted, který byl nominován na cenu Berlinale pro dokumentární film, získal na berlínském festivalu dvě zvláštní uznání od Amnesty International a Ekumenické poroty. Julie Mlčí je debutový dramatický snímek belgického režiséra Leonarda van Déla z roku 2024. Julie je vycházející hvězda na tenisové akademii, jejíž život se točí kolem milovaného sportu. Když se rozjede vyšetřování proti jejímu trenérovi a náhle je mu pozastavena činnost, očekává se, že všichni hráči v klubu poskytnou svědectví. Julie se však rozhodne mlčet.
3: Šli i s Rima, my taky o těchto věcech můžeme mluvit.

0: Dôležité sú dostupné služby dlhodobej starostlivosti i podpora pre opatrovateľov. Ďalším mimoriadne dôležitým prvkom politik Únie zameraných na seniorov je finančné zabezpečenie. Iba vďaka primeraným dôchodkom a sociálnym dávkam si starší ľudia môžu zachovať svoju dôstojnosť a nezávislosť. Únia preto podporuje členské krajiny v reforme ich dôchodkových systémov tak, aby boli udržateľné a primerané. V uplynulých rokoch upozorňoval Európsky hospodársky a sociálny výbor na potrebu komplexnej európskej stratégie pre seniorov. Výbor je poradným orgánom Európskej únie a zastupuje občiansku spoločnosť, vrátane zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších záujmových skupín. V roku 2023 výbor Európsku stratégiu pre seniorov aj navrhol. Táto stratégia je založená na tom, že Únia musí na rôznorodé potreby starnúcej populácie reagovať koordinovaným a komplexným spôsobom. V návrhu sa uvádza niekoľko kľúčových oblastí. Poprvé, výbor považuje za dôležité podporovať starších ľudí v tom, aby sa mohli aktívne zapájať do života spoločnosti. Znamená to vytvárať prostredie vhodné pre ich vekovú skupinu, zabezpečiť, aby mali prístup k digitálnym technológiám a podporovať ich účasť na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach. Navrhovaná stratégia si vyžaduje aj vzájomne prepojené služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti zamerané na človeka a prispôsobené potrebám starších ľudí. Zdôrazňuje tiež dôležitosť preventívnych opatrení, podpory zdravia a dostupnosti kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti, a to aj v oblasti duševného zdravia. Ďalším kľúčovým prvkom stratégie je ekonomická bezpečnosť. Výbor navrhuje opatrenia zamerané proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu seniorov. Patrí sem zabezpečenie primeraných dôchodkov či podpora pracovných príležitostí pre starších ľudí, ktorí sa rozhodli ďalej pracovať. V návrhu sa takisto zdôrazňuje, že seniorom treba poskytnúť príležitosti v oblasti celoživotného vzdelávania a pomôcť im tak prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na pracovnom trhu a technologickému pokroku. Znamenalo by to podporovať ich digitálnu gramotnosť a zabezpečiť, aby mali prístup k primeraným školeniam. Pre vývoj nových riešení na podporu starnúceho obyvateľstva majú zásadný význam výskum a inovácie. Výbor požaduje zvýšenie investícií do výskumu starnutia, chorôb súvisiacich s vekom a inovačných technológií, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života starších ľudí. Ďalšou kľúčovou témou stratégie je podpora medzigeneračnej solidarity. Práve podpora spolupráce medzi generáciami môže posilniť sociálnu súdržnosť a povzbudiť členov komunít, aby sa navzájom podporovali. K najdôležitejším princípom stratégie patrí aj ochrana ľudských práv a dôstojnosti seniorov. Ide tu o boj proti diskriminácii na základe veku, diskriminácii ako takej a zneužívaniu, ako aj o podporu práv starších ľudí vo všetkých oblastiach života. Návrh Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru týkajúci sa Európskej stratégie pre seniorov je komplexným plánom, ktorého cieľom je vytvoriť inkluzívnejšiu, solidárnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Je tiež výzvou pre Európsku komisiu, Európsky parlament a členské krajiny Únie, aby pri realizácii tejto stratégie spolupracovali a postarali sa o to, že potreby a práva starších ľudí budú prioritou politík Európskej únie. A Európsky parlament sa vždy dôrazne zasadzoval za práva a blaho starších ľudí. Podporuje komplexný prístup vrátane návrhov, ktoré načrtol Európsky hospodársky a sociálny výbor. Parlament vyzval na posilnenie spolupráce medzi krajinami Európskej únie. Uznáva tiež neoceniteľný prínos starších ľudí pre spoločnosť a tým, že sa pridáva k vízi výboru, je jeho cieľom vytvoriť inkluzívnejšie a priaznivejšie prostredie pre staršiu populáciu v únii. Úspech tejto stratégie bude v konečnom dôsledku závisieť od spoločného úsilia všetkých zainteresovaných strán, vrátane vlád, organizácií občianskej spoločnosti, súkromného sektora a samotných seniorov. Ak budeme všetci spolupracovať, môžeme vybudovať spoločnosť, ktorá si cení a podporuje svojich starších členov tým, že uznáva ich prínos pre spoločnosť a zabezpečuje ich blaho. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024, er Lærerværelset. Lærerværelset er instrueret af tyske Ilkja Çatak. Den fortæller historien om den unge skolelærer Carla, hvis idealisme ikke deles af hendes kolleger. Da en række uopklarede teorier giver en dårlig stemning blandt lærerne, beslutter Carla at undersøge sagen.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Lærerværelset vandt 5 priser ved German Film Awards samt Europa Cinemas-mærket for bedste europæiske film og en Arthouse Cinema Award i Panorama-sektionen på Berlinalen.
7: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
8: Was ist denn alles?
9: Ist alles okay?
8: Hey!
10: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussagen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: De 4 andre finalister var Kalmar Lucia, Faldende Blade, Adamar, Hjerterum på scenen og Smoke Sauna Sisterhood. De 5 film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge offentlighedens og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, er et middel til at skabe opmærksomhed og debat om film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Formålet med prisen er at anspore til debat og styrke den europæiske identitet ved hjælp af film. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
16: Schengen.
17: Schengensko območje trenutno zajema ozemlja 27 evropskih držav, kar vključuje 23 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Znotraj območja je mogoče prosto potovati iz ene države v drugo brez mejnih kontrol, ne glede na to, kakšno mejo prečkamo, kopensko, morsko ali zračno. Skozi mejno kontrolo moramo tako le v prehodu zunanje meje, torej meje med državo članico Schengenskega območja in tretjo državo, na primer med Poljsko in Ukrajino. Schengenskemu območju se je nedavno priključilo več novih članic. Hrvaška se mu je pridružila 1. januarja 2023. Poleg tega so se države članice konec leta 2023 soglasno odločile, da od 31. marca 2024 ne bo več mejnih kontrol z Bolgarijo in Romunijo na notranjih zračnih in morskih mejah Unije. Odločitev o odpravi nadzora na kopenskih mejah bo sprejeta naknadno. Tako le še 2 države članici Evropske unije nista del šengenskega območja, in sicer Irska in Cipr. Trenutno poteka postopek, v katerem bodo ocenili, ali Cipr izpolnjuje vsa zahtevana merila za pridružitev območju brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
16: Libre circulation des personnes.
18: Schengen.
16: It's based on co-decision.
19: Problems at the border.
20: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
19: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
17: Videti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja. Ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
18: Schengen.
6: Schengen.
18: Schengen.
17: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
18: Schengen.
6: Schengen.
18: Schengen.
6: Schengen.
17: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je 5 držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
8: Kui räägitakse Euroopa Liidu õigusloomest, kuuleme tihti veidi kõrgete ja kaugetena kõlavaid nimetusi, nagu ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Liidu eelarve või Euroopa rohelepe. Tegelikult mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid aga otseselt inimeste igapäevaelu, millises liidu nurgas nad ka ei elaks. Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu õigusloome protsessis liidu kaugemate piirkondade elanike huve, on loodud Euroopa regioonide komitee.

0: Agendu Evropského parlamentu v 9. volebním období významně ovlivnily celosvětová pandemie COVID-19 a válka Ruska proti Ukrajině. Parlament tak musel reagovat na zdravotní krizi a geopolitickou situaci. A proto se zaměřil na ekologickou a digitální transformaci, aby zvýšil odolnost Evropské unie a zároveň upevnil demokratické hodnoty. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se zaměříme na hlavní úspěchy Evropského parlamentu v letech 2019 až 2024. První téma – hospodářské a sociální oživení a silný unijní rozpočet. Během 9. volebního období parlament usiloval o to, aby pomohl ekonomice i společnosti zotavit se po pandemii. V roce 2020 vyjednavači parlamentu úspěšně prosadili vůbec největší unijní balíček, který financoval novou generaci evropských programů. Díky europoslancům směřovaly unijní finanční prostředky v nebývalé výši 16 miliard eur do stěžejních programů, jako je EU for Health a Horizont. Silný rozpočet hrál klíčovou úlohu při financování iniciativ na podporu oživení, podporu podniků a zajišťování sociální soudržnosti napříč zeměmi Unie. Dlouhodobý rozpočet prošel revizí, při níž se kladl důraz na situaci na Ukrajině a na zvýšení nezávislosti průmyslu. Zahrnoval iniciativy, jako je Nástroj pro Ukrajinu a Platforma strategických technologií pro Evropu. Parlament dohlížel na unijní finanční prostředky a dbal na to, aby členské země dodržovaly klimatické a digitální cíle a zásady právního státu. Pokud jde o sociální spravedlnost, europoslanci prosazovali spravedlivé mzdy, daňovou transparentnost a právní předpisy proti nucené práci. Další nové právní předpisy podpořily úsilí v boji proti korupci a praní peněz. Druhé téma – politika v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Změna klimatu stále více ohrožuje svět. Proto dal Evropský parlament do popředí své činnosti ochranu životního prostředí a udržitelnost. Vznikly ambiciózní politiky na snížení emisí uhlíku, podporu obnovitelných zdrojů energie a ekologičtějšího hospodářství. Právní rámec pro klima, přijatý v červnu 2021, stanovil pro Unii závazný cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55% a stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. Parlament také zpřísnil požadavky na kvalitu ovzduší a přijal nové na snížení obalových odpadů a průmyslových emisí. Prioritou byly investice do čistých technologií a iniciativ oběhového hospodářství spolu s opatřeními na boj proti odlesňování a na podporu udržitelné spotřeby. Třetí téma – pravidla pro bezpečné a konkurenceschopné digitální prostředí. V digitální oblasti parlament zaměřil pozornost na bezpečnost a konkurenceschopnost. Vznikly předpisy na ochranu soukromí údajů, zlepšení kybernetické bezpečnosti a podporu inovací v oblasti digitálních technologií, které položily základy prosperující digitální ekonomiky. Parlament vyzval k etickému používání umělé inteligence, větší odpovědnosti společností provozujících online platformy a k důsledné ochraně údajů. Iniciativy, jako je Akt o digitálních službách a Akt o digitálních trzích, stanoví normy pro spravedlivou hospodářskou soutěž a práva uživatelů. Přibyla i přísnější opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a evropský prostor pro zdravotní data. Čtvrté téma – spotřebitelská politika v kontextu ekologické a digitální transformace. Parlament považuje práva a ochranu spotřebitelů za důležitý prvek zelené a digitální transformace. Byly tedy zavedeny politiky zaměřené na zlepšení postavení spotřebitelů, podporu postupů udržitelné spotřeby a zvýšení digitální gramotnosti. Tak mohou z tohoto pokroku mít prospěch všichni občané Unie. Páté téma – budování Evropské zdravotní unie. Jednou z priorit parlamentu v 9. volebním období byla Evropská zdravotní unie, která má zlepšit zdravotní systémy a připravenost na pandemie. Parlament spolupracoval na tom, aby se ve všech členských zemích zkvalitnila koordinace, přístup k očkovacím látkám a zdravotnická infrastruktura. Ztrojnásobilo se financování programu EU pro zdraví, který se podílí na budování infrastruktur veřejného zdravotnictví a zlepšuje schopnost členských států reagovat na krize. Vznikl stálý podvýbor pro veřejné zdraví, který má usnadnit koordinaci. Úspěšné byly i iniciativy, jako je Evropský průkaz osob se zdravotním postižením, které měly zlepšit přístup ke zdravotní péči a inkluzivnost. Šesté téma – reforma migrační a azylové politiky. Prioritou zůstávají oblasti migrace a azylu. Evropský parlament usiloval o komplexní reformu unijního migračního a azylového systému. Chtěl tak vytvořit spravedlivou a humánní migrační politiku, zajistit solidaritu mezi členskými státy a zároveň zaručit dodržování lidských práv. Balíček opatření v této oblasti tyto komplexní reformy zavedl. Parlament usiloval o to, aby se zjednodušily postupy, chránila lidská práva migrantů a řešily základní příčiny migrace. Zaměřil se tedy na tvorbu legálních migračních cest a integraci nově příchozích osob mezi pracovní síly. Také se soustředil na dohled nad Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, Frontex, jenž by zaručil vyvážený přístup k otázkám bezpečnosti hranic a humanitárním otázkám. Sedmé téma. Parlament podporuje Ukrajinu. Tváří v tvář geopolitickému napětí Evropský parlament vyjádřil solidaritu s Ukrajinou. Odsoudil útočnou válku Ruska, uložil mu sankce a poskytl Ukrajině humanitární pomoc. Europoslanci vyzvali k jednáním o přistoupení Ukrajiny k Unii, uznání ruských válečných zločinů a podpořili demokratické ambice a svrchovanost Ukrajiny. Ukrajina dostala diplomatickou a humanitární podporu, která znovu potvrdila závazek Unie k míru, stabilitě a svrchovanosti svých sousedů. Globální úlohu Unie posílily iniciativy na podporu mezinárodní spolupráce a lidských práv. Osmé téma – evropská demokracie, společné hodnoty, pravidla a práva. Středobodem mise Evropské unie bylo i nadále dodržování demokratických hodnot a základních práv. Parlament usiloval o to, aby se posílily demokratické instituce, ochrana právního státu a práv všech osob žijících v Unii s cílem zajistit integritu a odolnost evropské demokracie. Téma deváté – volební a institucionální reforma. Parlament reagoval na výzvy k reformám voleb a institucí, které by zvýšily transparentnost, odpovědnost a demokratickou správu věcí veřejných v rámci celé Unie. Vznikly návrhy, které mají zefektivnit rozhodovací procesy, zvýšit účast občanů a podpořit důvěru v instituce. Je zřejmé, že přes nebývalé problémy došlo k významnému pokroku směrem k ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropě. Unie upřednostňuje hospodářské oživení, opatření v oblasti klimatu a demokratické hodnoty. Je tedy na dobré cestě, aby si poradila se složitou budoucností. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Det här poddavsnittet är till för alla er unga, kreativa konstnärer, filmskapare och författare där ute. Funderar du på hur EU kan hjälpa dig att förverkliga dina konstnärliga idéer? Då ska du ta reda på mer om Kreativa Europa, EU-programmet för kreativt skapande. Med en budget på nästan 2,5 miljarder euro är målet för Kreativa Europa att bevara, utveckla och stödja Europas mångfald och kulturarv. Programmet hjälper den kreativa och kulturella sektorn och i synnerhet den audiovisuella sektorn att komma på fötter igen efter coronapandemin. Stödet ska göra verksamheten mer inkluderande, digitaliserad och hållbar. Är det så att du målar tavlor i Paris, komponerar musik i Kaunas eller skapar koreografi i Köpenhamn? Är Kreativa Europa programmet för dig? Så hur går det till då? Kreativa Europa består av tre programområden. Media, kultur och ett sektorsövergripande programområde. Låt oss förklara mer. Vi börjar med media. Det här programområdet stöder varje steg i Europas filmbransch och audiovisuella sektor. Tidigare år har media bidragit med finansiering för att bygga upp kapaciteten och bidra till utbildning för ljud- och bildtekniker på Film Spring Open Workshop i Krakow. Media har också stött filmfestivalerna Indie Lisboa och dokumentärfestivalen CineDoc i Tbilisi. Man vill uppmuntra projekt med en europeisk dimension och utveckla det internationella samarbetet, mobiliteten och nå nya marknader utanför hemlandet. Programmet lägger fokus på ny teknik och vill att den audiovisuella sektorn i Europa ska bli mer miljömässigt hållbar. Media kan hjälpa dig som filmstudent, spelutvecklare eller manusförfattare att nå ut till en större publik på fler platser. Programområdet media delas vidare in i fyra olika kluster. Innehåll, företag, publik och politiskt stöd. Innehåll fokuserar på stöd till gränsöverskridande samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare. Det stimulerar dessutom innovation när det gäller innehåll, företagsmodeller och teknik. Man stöder samproduktioner och utvecklingen av ett flertal projekt, bland annat tv- och webbinnehåll, tv-spel och immersiva upplevelser. Klustret företag lägger fokus på att främja innovation, talang och tillväxtpotential hos företag på den europeiska audiovisuella marknaden. Här tas initiativ fram för att stärka utbildning och kunskapsutbyte för att bygga en mer internationell marknad. Varje år utbildas över 2400 yrkesverksamma genom aktiviteter som fokuserar på mentorskap och digital kompetens och miljöanpassningsförmåga. Mer än 300 audiovisuella verk stöds internationellt varje år med hjälp av programområdet media. Det tredje klustret, publik, lägger kraft på att ta fram innovativa sätt att engagera publiker, speciellt unga tittare. Under coronapandemin märkte man en markant övergång från biografer till digitala plattformar. Därför är klustret publik viktigt för den audiovisuella branschen att dra nytta av de möjligheter som följer övergången till den digitala omvandlingen. Målet är att öka antalet besökare både på fysiska platser och digitalt och att anpassa sig efter nya tittarvanor. Filmutbildning, undertextning och kulturellt innehåll och nätverket av europeiska biografer ingår också i publikklustret. Slutligen ser man till att det finns gemensamma strategier i alla EU-länder, vilket faller under klustret för politiskt stöd. Det uppnås genom regelbundna dialoger, analyser av det audiovisuella ekosystemet och marknadstrender, konsultationer med berörda parter och utåtriktad verksamhet.